Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

شوف لي خديتي لما تيجي

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10

srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích.

spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

zapne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trup

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

si, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

zas kousek stínu mi dá. Už tím, že mě poraníš,

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Ticho lákáním mých hlad posílá

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštírské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré. Prázdnej byt.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané

45 ml za 14,90. Madeta sírařův výběr 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: peníze. Penízky, vy moji zlatí trahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se mi najde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mi řekl, kdo mi...
1: Šar bez lesku.
0: Říkal jste něco,
1: nikdo... Pláč bez stesku.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá...
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívá, není to člověk, aby ho neměl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit. Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Písku na Dvořákově ulici. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Butrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 20.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. O App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštírské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Mega. Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení sáti za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Dáš mi.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: to je snad pneumatika.
1: Švédská bedna je můj kamarád. Hej, hej!
2: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

kouzelnou moc, rozhoupej tuhle noc, nech svý vlasy vlád. Klidně budu anděl nebo ďábel, jak to chceš. Šeptej se mnou.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vždyť život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roche jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: tiempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

zasažen

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady s

Kdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic, jsem ten, který mu i

jasné, pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct, že i když nemám horu svalů, tak jsem prostě

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Polné. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

šaty, oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou od lidí, jsem jak ta zahrada stíná.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra, už neuměl

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: dar. Mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte. Já v neděli hned zítra si vyšla do všetat. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá, nezvíc.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě...

0: cimárně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?
0: Cihlu, pánové, cihlu.
1: To jsem teda zvědavej, kdy ji sundáš.
0: Na to je čas.

0: musí spát. Ať město se hněvá, mě to nevá, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

víme jen, že McMaster blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Housky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roche jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů

Z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré. Zinkám.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma. Cayó la luna, se apaga.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Mm-hmm. I walk into the town.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.